0: kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kula Kvata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti, a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušala Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil Bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřelo dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojnsajdl štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let malouhlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka. Vole, řekl Karmazín, jsou blbý tipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Sajdl zrušeně. Pojďte se podívat v okna, přijel automatici, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín, ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady opravdu, za maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 pololajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Holmele, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutněl. Stálo se, stálo. Neustrojený stě, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí, řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
1: Pes prosím vás, budete tak laskav, kde je tady stěžovací oddělení?
2: To my nemáme.
1: Já totiž jsem dostal zuby. A já zuby nepotřebuji, páči, já mám zuby jako hladová zeď. A já bych právě vám to rád...
2: Chce mi do toho první dveře vpravo.
1: Tak dobře. Mám poklona, prosím.
3: Co si přejete?
1: Mám poklad. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladní. Já jsem k vám poslán, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
1: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
1: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvlák nehovor, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
3: Račte ke kořenu.
1: A oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
3: Dovolte, já?
1: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
3: Upozorním vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
1: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
3: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dávno zahradník.
1: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhle tím škrábáním tady,
3: dost, že? Pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
1: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
3: Co sem k čertu tedy lezete?
1: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pete.
3: To jste vy?
1: Že to jsem já?
3: No, pochopíte.
1: No, vidíte, a domovník říkal, že je to Počta Turno.
3: To jo.
1: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
3: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
1: A co s ním mám dělat?
3: No, patrně je potřebuje.
1: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
3: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádáte si o ty zuby?
1: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby? Na co? To by se dělal tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
3: Prosím, nerozčilujte se.
1: Já to nerozčiluju, já to konstatuju.
3: U nás se vina nestala.
1: U nás taky ne, já jsem sám doma.
3: Já myslím v kanceláři. Aha. Byl jste u úředního lékaře?
1: Ano.
3: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
1: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si já když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
3: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
1: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
3: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
1: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
3: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tady zuby.
1: Kluci, no, ale teď toho už mám, ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidla baďuliček, ne?
4: Prosím vás.
1: A je, už je tady druhej, tenhle už je utáhnej, tak potřebuji rezervu.
4: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomalučku dost, ano?
1: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
4: Pane, žádám vás, abyste si neotevírali mě svá nevymáchaná ústa, ano?
1: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
4: Tak krátce a jasně, co si přejete?
1: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
4: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je jaké ASO, TETA nebo bazár?
1: Tam aspoň vím, co zase peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
4: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vyplete nahoru do druhého poschodí panu šéfejkaři.
1: A co tam bude dělat?
4: Ať on rozhodne.
1: A co?
4: Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
1: Brejle, to já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplý pytlík s otrubama, že jo?
4: Prosím, tak si dávejte otruby.
1: A kde mám vzít?
4: Vaše věc.
1: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když si potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát koním z pytlíku.
4: Pane, to vypravujte jde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
1: Pokono.
4: Málce.
1: Čert mě by tohle ružen, ví. Hugenoti.
2: Nemůžete dát pozor.
1: Jej. To jste byl vy?
2: No ovšem.
1: Já jsem se to byl já?
2: Vždy jste mi vyrazil palec.
1: Ukažte. Ale to nic není, je to jenom povrchní.
2: Povrchní?
1: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
4: Kláním se, pane Rado. Pojďte nám srdečně vítá.
2: Uctivá poklada, pane tajemníku. Prosím vás, co to bylo za drzého nemotoru? Málem mě vyvrátil celý palec.
4: Nějaký odmítnutý žadatel, takových sem přijde strašná spousta.
2: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych vám malou prosbu.
4: Prosím.
2: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádostí primáře z nemocnice svatého Jakuba.
4: A to je doktora Marka.
2: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
4: Je samozřejmě, pane Rado, tu věc jim mu sám zasvolám.
2: Velmi laskavě.
4: Pane Patočko, slyšel jste?
3: Prosím, pane Rado.
4: Kdyby přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak se mu ve všem vyhovím.
3: Pan primář z nemocnice svatého Jakuba.
4: Pozavrejte si.
1: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
3: Co vám říkal?
1: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tenhle to. A já to nemůžu přečíst, co to tam je napsáno?
3: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
1: Aha, no to je teda nebáčný nápad. A na to studoval doktora. Na teplý. Tak, ale teďka, kde je to bahno?
3: Jak je bahno?
1: No on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
3: Pane, tady o bahnu vůbec nic není.
1: Ale musí tam být.
3: Není,
1: tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, ad vitrum a blátum. Blátum, sajerajtum, marastum, no.
3: Ad vitrum a blátum, to znamená do přinešené nádoby. Prosím. Hmm.
1: Tak vy bahno nedáte?
3: Ne.
1: Tak zuby zpátky.
3: Dovolte, pane.
1: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu. A já je prodám.
3: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
1: Ale bahno mě patřilo.
3: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
1: Tak kde je ředitel od tohohle tobogán?
3: Dovolte, jaký tobogán?
1: Je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
3: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
1: Taky jdu. Já už jdu dneska po druhý do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyši jenovou. Pokona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
5: Já nejsem ředitel, já jsem definitivní kancelářský sluha.
1: Aha, tak to je něco jiné. A kde, prosím, pan ředitel?
5: Pan ředitel tu není, nebyl tu.
1: A nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Pokona. Tak nahoru jsem leděl po čtyřech schodech a dolů jsem jel po kandu. A musím vám říct, že pan ředitel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
3: Pane, potom má vůbec nic není, náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
1: No tak to je správně, a kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba, to není k zahození, pane.
3: Vy radšte být z nemocnice od svatého Jakuba.
1: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
5: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
1: Když mě nepustíte ke slovu, jste nám jako rasy
3: podali. Pane, laskavě, všechno dáme do pořádku, co budete potřebovat, dostanete.
1: Já vím.
3: Každopádně.
1: A dostanu bahno?
3: No zajisté, zavolám pana tajemníka.
1: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi sluha, že přišel stáče šaratici.
3: Oh, to bude omyl, prosím, račte dát, zavedu vás, pane tajemníku, prosím, všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán. Ten pán.
4: Už zas? Prosím vás, to si nevíte s tím člověkem rady sám? Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestali obtěžovat. Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
3: Palitku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
4: Tak proč to neřeknete hned? No jak teďko vypadám? Prosím, buďte nám srdečně vítán, malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se vešem vyhoví, ano?
3: Ano, pan asistent doktora Brunera to zamítl.
4: Ale byl boss.
3: Prosím.
4: Nahoru, ať to přepíše, ano?
3: Okamžik, malý okamžik.
4: Malé strpení, už jsme o všem uvědomění.
1: Ano, ano.
4: Ano.
1: On přece telefonoval.
4: Ano, panu Radovi, a ten nás o všem uvědomil.
1: Aha.
4: To bychom byli dušili do račte pí.
1: Ne, on se tady žádný nikoho na nic nezeptá, i tady se to vyhazuje inkognito.
4: No, prosím, promiňte mě, prosím. To víte, přijde sem taková spousta různých žadatelů s různými malicharnostmi a kdybychom měli každému vyhovět...
1: Já to by musel pan říct slevit z gáže.
4: No, na to, jak to kdo bere?
1: Každej takhle.
4: Aha, pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
6: Rukavice, děkuji srdečně.
1: Pokonám.
6: Má usta, zase vy?
1: Zase vy.
6: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa?
1: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
6: Pane?
4: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
6: Cože, z nemocnice svatého?
4: To je on.
6: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
1: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
6: No to mě ohromně těší, prosím, ano. Že poznávám nositele tak slavného jména.
1: Vy víte, jak se jmenuju?
6: Ale strašně již dlouho, že bohužel jsem neviděl, komu vlastně to jméno patří.
1: Mě, voják živa mě.
6: No to mám velikou radost.
1: A co pak dělá prstiček?
6: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
1: No. Odborník, to se nedá říct, tedy trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
6: To je roztomilé. Člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
4: Ale myslím, že nemístná skromnost.
6: Ano, krajně nemístná skromnost. Ale teď bohužel musím se odporoučit.
1: Můžete pryč?
6: Ano, musím. Odvážím dcerušku do Lažan, do naší vily. Protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
1: No,
6: já jedu totiž do Plzně.
1: To si dáte plzeňský.
6: No, jen s mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
1: Abych vám to neznat.
6: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
1: Potěšení na mě. Tak
6: se. Na shledanou,
1: pane Rado.
7: to je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplný milius. Taková změna.
3: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
4: Výborně, doprovojte pán.
3: Ano, prosím, laskavě,
4: hned jsem za vámi.
3: Laskavě, prosím.
4: Uklaním se.
3: Prosím.
8: Pánové, přijde sem kolega primář z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebretnul. Pozor.
3: Hražte dál, hražte.
8: A, pan kolega, vítám vás. No, tak hražte dál. Tak kde pak máme to revma?
3: Ischias, pane doktore.
8: Aha, ischias, no tak ischias, to se na to musíme podívat. Tak hražte se laskavě obrátit.
3: Aha.
8: Tak, hražte.
3: Mám se stříknout.
8: Ale ne, to zbytečno, pane kolego. Aha. Se postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický rigorózní případ vleklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
3: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohle to. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
8: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrný, protože tomu brání, abych tak řekl...
3: Puky na kalota.
8: Průběh nervů, pane kolego.
3: To ne. Ne, to je vážně, jaký máte poznatky. A ty uzávěry, na vás může být pojišťovna hrdá.
8: No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe, jaksi. No, ale zázraky se nedějí.
3: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
8: Pane kolego, takový genius ze mne sotva, kdy
3: bude. Ale jo.
8: Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
4: Tak, spokojen.
3: Jo, prosím vás, co tohle je za doktora?
4: Náš to je doktor Brunner.
3: To je Brunner?
4: Ano, ano.
3: Je to já znám, Brunner!
8: Prosím, pane kolego!
3: Poklona, já jim váš sejra. To je pěkný smraďok.
7: Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
4: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
3: A, tak proto on je tak dobrý.
4: No tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
3: No jo, ale oni tady nejsou pojištěni u vás.
8: Tak napište diagnózu D15.
3: Prosím vás, co to je?
4: D15, to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15 tuším neuralgie sedacího nervu.
3: A tak, kam se to nějaká ponorka.
8: Tak pane kolego, tak co bychom tak předepsali?
3: No, já bych vás moc prosil o pár kostek pišťanskýho bahna.
8: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem. Já myslím, že vaše choroba potřebuje takového odborného léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
3: A to byste mi dali hned?
4: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes. Prostě.
8: No, to je pohled.
9: Půjčte mi, prosím, ten časopis.
7: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
0: A děkuji.
9: Dovolíte, prosím, abych si přisedla.
3: Prosím, vy jste seděla tamhle, ne?
9: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
3: být. Vy zaměstná, dobře vás informovali.
9: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocní svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
3: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle co a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci a vás taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
9: Jabloň je to.
3: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
9: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
3: A proč si nehlednete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty...
9: Ale to ne, chtěla jsem se vás jenom zeptat.
3: No.
9: Mohlo by to snad být vážné?
3: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná věc brát na lehkou váhu. Kolikrát z nepatrnosti se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít.
9: Tak já se to z toho operaci ještě rozmyslím. Vychovám srdečně.
3: Já ti dám babo otravovat.
8: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev. Co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A pana kolega. Tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle sklenička?
3: Jo, milé kamaráde,
5: asi 30 gramů to má.
8: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skleníček?
5: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
10: 7, prosím.
5: 7, prosím.
8: 7. 7, výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
5: Pozdraví, kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, ja. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
8: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
5: Nýbrž
8: utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
5: Pozdraví, kamaráde, a pěstuješ ty už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
8: Jo, proč?
5: Že, víš, že nemáš ještě propálený kotel a stržený manometr, víš?
8: No tak zví to není, kamarádičku. Tu máš na napíce.
5: Ne, to
8: na napíce.
5: No, já to nepiju.
8: Ať je to whisky.
5: Já, ať je to lidský, víš, a já to nesnám.
8: Ale no lidský, whisky.
5: Jo?
8: Whisky, na, napíš.
5: Není to moc silný? Voda z akumulátoru, voda z akumulátoru. Nejenom. Mořehni, nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. Vady, já jsem se tě chtěl něco zeptat. No. Jak oni ti vlastně říkají křestním jménem?
8: Osman.
5: Osman?
8: A Osman, pak jsem nějakej Turek. Osman!
5: A Osman! Jako Schwarzwald, víš?
8: Jaol.
5: Pozorně, ale řekni mě jednu věc. No. Proč ty vlastně tady máš takhle tu flašku stát, když ti stačí 1000 kalorií?
8: Těmilka, 1000, aby si se zvedl od stolu a šel domů. 1000, než vlezeš do postele, 1000, než usneš a máš po flašce. To je přesně všechno vypočítané.
5: No to ty vlastně ani tak moc nepíješ, když na tebe nepospíchu.
8: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
5: No.
8: Já ti naliju.
5: Já jsem příjemně vytopenej, víš?
8: Tak já sám. Ale koňak. Haló, koňak.
11: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju?
5: Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vděčná, když se takhle zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
8: Výborně. Pozorně, Štouf, je tady takovej hic?
5: Ale není, ale ty přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se těším na to, až jednou v tobě bouchnou sas. To bude rána. To bylo mi komunitní berajčák.
8: Výborně. Mám si ještě nalej?
5: Ale ne. Pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozný, až ti dostaneš delirium tremens.
8: Jak to? Já, že dostanu delirium?
5: Ještě 10 flašek a máš ho. Pozor, Valdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
8: Štofi, nemám pojetí.
5: Tak já ti recitnu. Ale pozor.
8: Buď tak láska.
12: Došera večera, bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční celá vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše. Široce rozevřených očí dvojice, jež neklidně září z vyhublých přepadlí, kachetnických tváří ještě ubožejší nese. A celek v hrozném neklidu se třese, jako když číšník sulc na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice, vybalené jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru, od dlan nahoru, od paty po zuby, tisící záškovy, jak i pak orace, hlace a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vydat to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Krvání představí. V tom slyš.
10: tak svých šici mi závodně ke Karlštejnu jezdecu háně. A kde si v koutku, tup, ve víru křeči se zachvěl trup. Aj ze všech stran se průvod mi šrojí, uprostřed čtyř stupy se v osmi stupy bojí. Tak právo, vlevo, přijď, dvě boji ubočně cíl, já předu jejich vůdce. Myšák bílý a svižným pochodem za melodie skočné těch myši tisíce svou defilírku počne. Když skončen myší voj, zase jiné hnusné stvůry z děrzenských vylézají housenky štíři můry. Otvorní chrobáci, lepkaví slimáci, vyzábílých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplhá zuby a kusalina bezvládné tělo se vrhá. Ten ráz, jak pod čarovným proutkem všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jaké z psisí. Nikde si v tajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jakési hrůzné. Ech, tím výstrahou to končí. Ty povaho čunčí. Bál jsi se?
13: Bál.
10: Tak pojď spát.
13: Kamarádičku,
10: no.
13: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
10: Tak pojď.
13: Já ti přísahám, já už alkohol pít nebudu.
14: Rádio Jich Cymbálka.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti.

spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den, 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je. Ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi 2 žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jakoby nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída.

Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

Můj první mejdan. V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili 9., naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí mluvit a proto jsem zavtipkoval. Ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař mumlaje. To je zajímavé, že máme dnes večer zase školu. A šel si užít za svých 60. V bytě Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl a hned se zeptal, neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. No dobře, dobře, hučel Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do kouta a vyndal zeměpis, neboť mi přeci jen tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napij se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. No vyber si, chceš whisky nebo něco jiného? Bylo by podmáslí? Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 67, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, ať vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Pouze Kulíšek ohrnul ret a nezdál se být překvapen. To je toho, utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 21 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 75 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylovil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci, rozhodl poté, zavíraje knihu, a teď vypukne zábava. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak bodnutý včelkou. Ale tyto divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, potom do vany a nakonec
do bezvědomí. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi jakoby sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy, až pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tu za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mne zoufale. Co pak si dá máma namluvit, že tudy jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby se smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. Vavřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa. Začíná striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamním letáčkem nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblekla už jen spoře, aby nenastydla od nohou, a zábava tak nabyla volnější úrovně. Chtěl jsem se taky sfléknout a ukázat, jak vypadá kulturista, teoretik. Ale napadlo mě, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem koži. Mohli bychom si zaspívat? Volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen nějakou nemravnou odrhovačkou o nevěře a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského a ty zatím bohapusté orgie se synky buržoázními pořádáš, na chlípná těla dcere kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vědni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá, vy se zde obnažujete a alkoholem za míč 60 hrdlo proléváte do omrzení. Ne. V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všechno pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se moc nevyptával, pouze lahve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů, ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte? Šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádá mejdán. Pojď a svlíkni se do půli těla, abys mezi nás zapadl. Jak jsem se věnoval umění. Naše rodina je nevelká. Oproti šindelářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Praděd, zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi velkého pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem,
že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka? I potles sklízí na otevřené scéně a mnohdy musí i tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jakože mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky desítku cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máj. Bohužel se však už nedala zastavit, a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádal přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem vběhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéd. Z mnoha působivých etýd jsem se rozhodl pro němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl: pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil tu bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, zvolal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože se mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkónovou scénu z Roma a Julie, kde Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě se mi otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to ostatně v divadlech bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jenom mě trošku zarazilo, že jde o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze 0,5 litru mléka s malým rumem za představení, takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších, a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli hulajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně, a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a deduch.
To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnali ke vchodu, zatímco zadní byli už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Jak jsem volil povolání. Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce se jí učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšším vzděláním dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky ej, ou a ch, mě za neznalost počtů napínal na skřipec, zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mě trestal pravidelně, s chutí a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročež byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, ukázal na otázku, v níž se vyskytovala písmena, jenž důvěrně znal, a řekl: čekám, hlubče. Odpověděli jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděli jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuje. Pak mi nařídil přinést globus a do raných hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jenž chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do osmé třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládal za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kosky do obrazců rovna? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata s jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy, pozvat tě mezi sebe, mnoho štěstí. A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedal ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní mé práce si konečně povšimnete a osvobodíte mě od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak dodal: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji, premiante.
Zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali. Ať si kdo chce, co chce, říká. Ať si mamka slzy utírá. Já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pitlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem. Dřív měl horník suchou skývu, dnes má břeť a lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem. Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Tak já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tady pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení? Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už nyní jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balón nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 Vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpim Vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balón neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balón. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapět smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balón. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpy mu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc na maže, poučoval Balón. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla, stroze obrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku.
Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidně ho balón. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval balón. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně balón. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázé se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry.
On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosycení parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, kterým otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech co si šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, a ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty. Je na čase, houkl znovu navrhle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka. Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat.
Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte to hastroše, kam patří, a netrušte mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řekl, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvaj jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu, soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal. Zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13. Hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vyda kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumlaje cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec ji proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka, a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřekmat se do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahutkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedli u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do

0: A mě přivítal širokým úsměvem.
1: Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil. Vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žij v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, mají lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: V Břeclavi Poštorné začne 21. září výluka autobusů kvůli stavebním pracím na silnici 1/40. Omezení potrvá do 12. října a dotkne se několika regionálních linek. Linka 571 například pojede ve směru na Břeclavské autobusové nádraží odklonem přes ulice Díly a nádražní.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačnost 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: V Uherskohradišťských Štěpnicích začnou 21. září stavební práce na rozsáhlé obnově sídliště za více než 90 milionů korun. První etapa se zaměří na křižovatku u domova pro seniory. Následně se práce přesunou k mateřské škole a k bytovým domům v ulici Štěpnická.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na Jihomoravě oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Nemocnice Kyjov připomíná možnost očkování dětí proti chřipce. Ideální období je od října do prosince. Vakcína je doporučena dětem od 6 měsíců, zvláště těm, které mají zvýšené zdravotní riziko. Pro děti od půl roku je k dispozici klasická injekční vakcína, od 2 do 18 let také vakcína podávaná do nosu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: V Lipově začne ještě letos oprava téměř 2-kilometrového průtahu obcí. Silničáři vymění vrchní vrstvy vozovky, na některých místech opraví také podloží a obnoví dešťové vpusty i vodorovné dopravní značení. Náklady mají přesáhnout 18 milionů. Jihomoravský kraj zároveň schválil přípravu dalších 5 silničních staveb za celkem zhruba 277 milionů.
0: Rádio Jihcymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
4: Podívaj sa, milá, z doliny do kopca, jakého ti vedu šedivé.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: V Břeclavi Poštorné začne 21. září výluka autobusů kvůli stavebním pracím na silnici 1/40. Omezení potrvá do 12. října a dotkne se několika regionálních linek. Linka 571 například pojede ve směru na Břeclavské autobusové nádraží odklonem přes ulice Díly a nádražní.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
6: V uherskohradišťských Štěpnicích začnou 21. září stavební práce na rozsáhlé obnově sídliště za více než 90 milionů korun. První etapa se zaměří na křižovatku u domova pro seniory, následně se práce přesunou k mateřské škole a k bytovým domům v ulici Štěpnická.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Nemocnice Kyjov připomíná možnost očkování dětí proti chřipce. Ideální období je od října do prosince. Vakcína je doporučena dětem od 6 měsíců, zvláště těm, které mají zvýšené zdravotní riziko. Pro děti od půl roku je k dispozici klasická injekční vakcína, od 2 do 18 let také vakcína podávaná do nosu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačno z 15 až 19 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech. Ta upozorňuje na význam stromů ve městech. Technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Město by mohlo dokument získat během několika dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: koupil jsi to pečivo?
1: Jo.
0: Cože?
1: Jo, koupil.
0: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
2: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
3: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
6: Hluk na Uherskohradišťsku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst. Celkové náklady dosáhly na 85 milionů.
5: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
5: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás ve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo 4253 dětí. Meziročně je to 56 méně, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Nejvyšší podíl chlapců zaznamenali statistici na Vyškovsku, naopak na Blanensku se narodilo o něco více dívek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Máma rád, mě máma rád.
2: Lubi, mě máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech. Ta upozorňuje na význam stromů ve městech. Technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázně-mikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
6: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Město by mohlo dokument získat během několika dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer oblačno až zataženo s přeháňkami, k ránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky, naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka, Břeclavsko 93,2 FM.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

Když točí se svět víc, než bychom chtěli, když si říkám, už chci stop, můj tep letí rychle, jak když tě střelí.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Máte rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 5. Padla. Směna skončila a vojní se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják. Co tu, svobodníku, stejnal Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu. Jsem zraněn. Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnický třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné autoparket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdechaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojíny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety s decimovanému útvaru. Zdar, soudru, poručíku! Odvětila nešťastná rota. Soudruzi! My, občané naší republiky, si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam? Do prdele, zaučil vojín Voňavka. Avšak zmýlil se, rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalím předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?
2: Zelený je strom života, čili pomocný ženich. Ten člověk, nevím už, jak se jmenoval, zkrátka já, byl jsem zaměstnán jako pomocný průšvihář. To se totiž vědecky zjistilo, že je velice neekonomické, má-li být při každém průšvihu zjišťován jeho skutečný původce. Zdražuje to provoz a bere to těm, kdo průšvihy působí, sebevědomí a chuť do další práce. Tak při každém větším podniku bylo zřízeno patřičné průšvihové oddělení. Zaměstnanci toho pomocného oddělení brali všechny průšvihy způsobené podnikem a v podniku na sebe, stěžovatelé se jim vystěžovali a vynadávali a všechno bylo v pořádku. Musím říci, že jsem byl úspěšným průšvihářem díky svému serióznímu vystupování i díky tomu, že jsem uměl udělat přiléhavý, kajícně chláchodivý obličej. Někdy mi procenta a prémie dělali víc jak polovinu platu. Je třeba říci, že jsme dostávali prémie za to, jestliže na nás někdo vztáhl ruku. Krom toho jsem měl naději, že se stanu zástupcem vedoucího oddělení, to jest tím, kdo na sebe bere závažnější průšvihy, neboť dosavadní zástupce vedoucího ležel v nemocnici s dvojitou frakturou čelisti a nevypadalo to na to, že by mohl své místo znovu zastávat. Jistě bych se stal zástupcem vedoucího oddělení, kdyby... S Eliškou jsem se seznámil ve službě. Byla stěžovatelkou. Bylo zjištěno, že je neekonomické, aby si stěžoval na všechno každý jednotlivě. Proto byla při větších podnicích zřízena pomocná stěžovací oddělení s pomocnými stěžovateli telkami. A jako taková měla povinnost mi spílat a snad i povinnost na mne vztáhnout ruku, deštník nebo hůl, ale Eliška nikdy. Ačkoliv se obracela výhradně na mne a působila mi tím procenta, nikdy mi hrubě nenadávala jako ostatní, jen si do mne tiše stěžovala a nadávala jemně a jen z povinnosti, přičemž se na mne tak lítostivě dívala, že jsem se nejednou rozplakal, za což jsem pobíral prémie jako za vztažení, vlastně dopadnutí ruky. Řekl bych, že časem mezi mnou a Eliškou vzniklo duševní pouto. Začalo to tím, že mi přinesla mast na lišej. Ano, měl jsem na čele lišej, jak na mne někteří při tom nadávání prskali. Pozval jsem ji za to do biografu, ona mne na koncert, vysvětlil jsem jí pravidla hokeje, ona mi půjčila sbírku veršů, nic víc, skutečně nic víc, ani jsme se za ruku nevzali, dotýkali jsme se jen duchovně. Ale když mě jednou Eliška pozvala k ním, abych si vybral nějakou knížku veršů a abychom vypili kávu, její rodiče, starouškové, si mě vzali stranou a optali se mě přímo, kdy jako bude ta svatba, když mám s Eliškou známost, že jako by ji rádi ještě viděli jako nevěstinku celou v bílém. A přitom plakali, že jako Elišku dívenku oporu svého stáří ztratí. No, myslel jsem, že se mi to jen zdá a chtěl jsem utéci, ale pak vám mi jich přišlo najednou líto. Byli už hodně staří a Eliška už taky nebyla dívenkou v rozpuku, když tak na to myslím, mohla být o dobrých 10 let starší než já. Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal. Přišlo mi jich líto a Elišky taky. Tehdy mě to napadlo. Já se napřímil, nasadil jsem ten svůj kajícně chlácholivý obličej a řekl jsem, že Eliška bude mít svatbu co nevidět. A taky ano. Za 10 dní. Eliška jako nevěstinka celá v bílém, já jako ženich, přiznávám, měl jsem tenkrát trému, stále jsem si to v duchu opakoval, rodičové starouškové měli samým vzrušením závratě, takže padali ze židlí, ze schodů a vůbec, ale to nic, taxíky, kytice, fotografové a když se mne oddávající ptal, jestli si přítomnou Elišku beru za ženu, řekl jsem ne a bylo to. Eliška měla svatbu, byla jako nevěstinka celá v bílém, byla viděna jako nevěsta, měla svatební fotografii, o to přece rodičům, starouškům jí šlo a já jsem zůstal svobodný a charakter. O to šlo mně. Víte, já jsem poznal, že rodičové a Eliška vůbec nechtěli, aby Eliška byla vdaná. To naopak nesli těžce a brali to jako nutné zlo, jako nedobrý následek svatby, o kterou jim šlo. Ovšem, i tak byli poněkud zaraženi. Ale při svatební hostině v hotelu Londýn jsem jim všechno vysvětlil a vyjasnil. Nechtěl jsem si Elišku nikdy vzít, povídám, ale jsem charakter a chtěl jsem, aby měla svatbu. Kdybych nebyl charakter, povídám, podlehl bych situaci a řekl bych ano. Tím pádem by Eliška chudinka měla na krku bezcharakterního slabocha. A já dovedu být neřád, jeje. Co by to znamenalo? Že by se Eliška soužila, noci by proplakala, chřadla by, vadla by a jedinou záchranou by pro ní byl rozvod. Toho jsem jí svým ne ušetřil. Přinejmenším jsem jí zachránil 5 let života. Tak jsem jim to vysvětloval, až pochopili a rozradostnili se a tatíček staroušek se samou radostí přiopil, vyváděl, obtěžoval šatnářku a napadl jednoho pána před klozetem. Byl to takový slušný pán. Nějak žduchl do tatíčka starouška, možná, že taky tatíček staroušek žduchl do pána, nevím, neviděl jsem to, a tatíček staroušek šel k zemi. Ten pán se chytil nešťastně za hlavu, žádal nás všechny za prominutí, že nerad, a hned dal Elišce navštívenku, že samozřejmě všechny výlohy hradí, moc slušný pán, nějaký správce velkostatku od Plímoně. Chodil potom tatíčka starouška navštěvovat, nosil mu různé pozornosti, chodil dál, i když tatíček staroušek zase běhal jako křepelička a na všechno zapomněl, ten pán 50letý vdovec nosil Elišce různé drobné dárečky, květiny, které mluví k srdci a za 3 měsíce měla Eliška další svatbu a ten pán řekl přiškrceným basem ano. Tak ta naše svatba přece jen Elišce přinesla vdavky a hodného muže. Ani jsem nemohl na tu její opravdovou svatbu jít, i když mě co nejsrdečněji zvali. Měl jsem zrovna taky svatbu a služba je služba. To s tou Eliščinou nesvatbou se totiž rozneslo, fotograf vystavil tu naši svatební fotografii do vitríny, já ji taky mám ve sbírce, vypadal jsem na ní skutečně jako ideální manžel a jako opora života. To dělal ten kajícně chlácholivý úsměv. Zkrátka se to rozneslo a já měl hned tolik pomocných svateb, při kterých jsem dělal pomocného ženicha, že jsem to nemohl ani stačit, musel jsem taky těsně před povýšením dát výpověď v zaměstnání a věnovat se pomocnému ženišství jako profesionál. Samozřejmě, že se hned našli napodobovatelé, kteří do toho taky fušovali, ale ti dostávali jen to, co jsem jim přenechal, protože nikdo z nich neměl mé vystupování, nikdo z nich neuměl na fotografii vypadat jako já. To bych si byl nikdy nepomyslel, kolik žen i spořádaných manželek si chce zkusit nebo zopakovat svatbu. Byla to honička, ale rád na to vzpomínám. Nehledě na to, že jsem si pěkně zahospodařil, že jsem se zazobal. Tady mě, vážená paní redaktorko, napadlo, že by se někdo mohl zazobat pěstováním drůbeže. Jakože se zazobal drůbeží, co tomu říkáte? Nemluvím ani o procentech od fotografů, taxikářů, restauratérů, květinářů či svatebních síní, které díky mně vysoko překračovaly plán svatebnosti. A nebýt toho úrazu... Ano, utrpěl jsem vážný úraz, který mi znemožnil další výkon povolání. Jednou snad z únavy, snad proto, že už jsem na to vůbec nemyslel a přemýšlel jsem, kam pojedu na dovolenou, jsem řekl ano. A bylo to. Z ničeho nic jsem se zřítil, byl jsem ženatý. Snad proto jsem řekl ano, že má paní se za svobodna jmenovala Floridová a já... Přemýšleje o dovolené, odmítla se dát se mnou rozvést, i když jsem jí nabízel skutečně královské odstupné. Tím skončila moje kariéra pomocného ženicha. Byl jsem, a možná, že ještě jsem, oplakáván mnohými. Nuco, pobírám invalidní důchod, neboť mé ano bylo klasifikováno jako těžký úraz při výkonu povolání, který zapříčinuje trvalou invaliditu. Kromě toho jsem přijal místo pomocného profesora, akademika, docenta a vedu katedru svatebních zvyků a obyčejů, případně svatební psychologie a pedagogiky na pomocné fakultě pedagogické, případně ekonomické nebo matematicko-fyzikální. Ne, ne, nikterak si nestěžuji. Má paní je excelentní, Richardek prospívající a materiální poměry velmi dobré, to ano, ale přece jen si někdy ve skrytu duše zavzpomínám na ty časy a zašeptám si to své krásné, vypracované, cituplné a ztracené ne. Jojo, šedá je teorie, zelený je strom života. Takové torzo, to by si teprv žil. Od toho podvečera se dívám na sebe, na druhé a na svět jinýma očima. Znaje vlastní cenu, dovedu ocenit druhé. Navštívil nás pán toho podvečera. Člověk vyloženě duchovní, vzhledem asketa. Zazvonil, proklouzl do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, usadil se na židli, nasadil si brýle a vyndal z aktovky listiny. Nechci se vtírat, řekl, klidně jeste dál, jen jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, zvedl oči ke stropu, nýbrž po lidech. Přitom se zadíval na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci košile. Ošil jsem se a přejel jsem si rukou po límci. Pán pokývl hlavou a jeho oči se svezly na mé dvě dcerušky berušky. Ach, děti, děti jsou radostí života, zvolal s rezignujícím úsměvem a pohladil Barborku po hlavičce. Jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, jezdí tolik aut, moc aut, chuděrky. Ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že ano? Vždyť jsou tu ještě jiná, docela malá, ba nepatrná nebezpečí, pouhým okem neviditelná, třeba mikroby. A braňte se jim, že jsou děti očkované? Jistě, jistě, ale jsou i virové choroby. Ani pomyslet nechci, ach bože, a spoléhejte na medicínu. Muž dojatě pomrkával. Bylo zřejmé, že tady je medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 000 v případě úmrtí, aby z toho něco měli. Samozřejmě nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete, to máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší k Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne. Nebo že by to dělalo to světlo? Někdy pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No vidíte, tak vám to dá 45 tisíc, podotkl muž. S tím už se dá něco podnikat, zvláště když nejsou tuhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez naděje, infarkty, rakovina, neštěstí, ale už od dětství trpím pocitem méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením rodiny přátelská návštěva končí. Ale ne. Muž sáhl znova do aktovky, vytasil se s knížečkou a spiklenecky mi ji podstrkoval, jako by šlo o protistátní leták nebo o pornografii. Koukněte, zašeptal vzrušeně, není tam všechno, ale to je pochopitelné, to dá rozum, neuvádíme všechny kombinace, je to jen rámcově, no koukněte. Četl jsem, když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 tisíc. Když nad kolenem 12 tisíc. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 tisíc. Pak ještě ruka k lokti, krameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbků. Přemýšlejte o tom reálně. Je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to je rozhodně náplast. Musíme myslet reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí a takové torzo. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartýr a stále nevěděl, jak a kde. Tak hlepil denně na žalost. Už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. A ještě zbude nějaká ta stovka a ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a nosní připážku za 260. 800. 60 mi srazili. Snad daň z příjmu obyvatelstva. Nebo ze ztráty zubů. Nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože mohu jíst jen polévku. Ach, dobře jsem investoval. Svitlo mi slunko naděje. A takové torzo? Ach, takové torzo. To by si teprv žilo.

0: Kusejr, to byl talent. Tak tedy Kusejr, ano. To byl už tenkrát takový mimořádně běžný talent. Nebo snad běžně mimořádný? Zkrátka talent. Vzpomínáte, jak se pan učitel ptal, kolik že je jedna a jedna, a vyvolal Kusejra? A Kusejr s důkladností sobě vlastní řekl dvě? Ano, to řekl. A potom se ještě k tomu, že jedna a jedna jsou dvě, rozhovořil. To Kusejr mýval ve zvyku, že když byl tázán, tak se k tématu rozhovořil. A jak tak hovořil o tom, že jedna a jedna jsou dvě, tak jedna ponenáhlu přestávala být tak docela jednou a stala se z ní skoro jedna, bylo to, že skoro jedna a skoro jedna jsou bezmála jako dvě, pak jedničky během hovoru zmizely a bylo to, že jako trochu a trochu je trochu víc, a Kusejr stále o tom tak hezky hovořil, až vycházelo, že štipec a štipec je trochu, a když konečně dohovořil, tak z toho, o čem hovořil, nezbylo dočista nic. Proto dohovořil. A nikdo už nevěděl, o čem to vlastně mluvil a co jsme to poslouchali. To byl ten jeho mimořádně běžný talent. Všechno, o čem hovořil, rozmělňoval. A rozmělňoval, až to dokonale rozmělnil a nezůstalo z toho nic. Ještě štěstí, že mluvil jen když byl tázán a jen o tom, nač byl tázán. Jinak nevím, jak by to s námi dopadlo. Nebo pamatujete, jak když mluvil o Komenském, tak jsme se všichni dusili a sotva jsme na sebe viděli mračnem prachu, který nadělal svým hovorem z té gipsové bysty Jana Ámose? Podobně dopadl Archimédův zákon. Z toho zůstala jen ta kapalina. Z Londýna nadělal 1000 Benešovů. O 30leté válce pak hovořil s takovým zaujetím, že když ho pan profesor Houk konečně zarazil, zůstalo z 30leté války jen něco kolem 130 000 dvouhodinových hospodských rvaček, které se semlely někde mezi Stockholmem a Vraným nad Vltavou a které jako historické události vůbec nestály za řeč. Jo, to bych mohl ještě jmenovat případů. A Karel IV., otec vlasti, ten málem skončil jako Karel 1,32 a jako měsíční embryo, o kterém se nevědělo, jestli z toho bude kluk nebo holka. Jo, nebo ono to s Kusejrem šlo tak daleko, že už se ho radši nikdo na nic neptal. A tak Kusejr jen tak seděl v lavici a zíral před sebe, zkrátka vegetoval, a už to vypadalo, že asi bude muset zanechat studií a taky by ho asi byli vyšoupli do praktického života, kdyby býval Kusejr nezachránil tím svým talentem samotného pana ředitele. Když zachránil pana ředitele, tak ho nechali nerušeně dovegetovat až k maturitě a tu maturitu taky šťastně a vegetativně složil. Jak to bylo se záchranou pana ředitele? To tenkrát pan ředitel Runtl prohýřil se slečnou Jájou koně nadél smadly a bradla o vysoké žerdi. Pan ředitel byl bon vivant a žactvo bylo nuceno cvičit prostná nebo lézt po kladině. Ale jednoho dne přišla inspekce. Ptala se potom koni nadél smadly a po bradlech o vysoké žerdi, pan ředitel nevěděl jak z toho, tak prohlásil panu inspektorovi, že toho koně nadél smadly a ta bradla o vysoké žerdi rozmělnil Kusejr, když o nich hovořil, a na důkaz svého tvrzení předložil panu inspektorovi hromadu pilin a smetí, to, že jako z toho koně a bradel zůstalo. No. Pan inspektor to nechtěl panu ředitelovi přirozeně věřit. Tak pan ředitel zavolal do ředitelny žáka Kusejra a řekl Kusejrovi, aby hovořil o čem? Třeba o botách pana inspektora, že? Když pan inspektor dovolí. Pan inspektor dovolil, Kusejr hovořil a pan inspektor odcházel v galoších, vypůjčených od školníka. V aktovce si místo svých černých polobotek nesl 3,5 páru dětských botiček. A to ještě štěstí, že Kusejra zarazili u těch dětských botiček, když pan inspektor uvěřil. Ovšem, kam s Kusejrem po maturitě. Ono se totiž nevědělo, jakáže je Kusejrova praktická upotřebitelnost. Jako co a jako kde by mohl jako on fungovat. Jedni mínili, že by snad mohl vystupovat ve varieté, jiní, že by mohl být upotřeben v kamenolomu při výrobě štěrkopísku. Ale zbytečné starosti. Kusejr se uplatnil. A jak? A jak? A jak? A jak a jak? A tak a jak? Nejdříve něco k otázkám. Každý zajisté ví, že existují jen jedny důležité životní otázky, a to ty první. To jsou pěkné otázky, které se nikoho netýkají, nikoho nezajímají a jsou proto žádoucí, neboť vlastně nejsou otázkami. No ano, ale co s těmi druhými otázkami, s těmi nepěknými, které jsou nepěkné hlavně proto, že jsou otázkami? Ale co s nimi? To už je vlastně nepěkná otázka. Tak nejdříve se tvrdilo, že ty druhé nepěkné otázky vlastně vůbec neexistují. Ale to nebylo zrovna moudré. Protože už tím, že se říkalo, že neexistují, už tím se upozorňovalo na jejich existenci. Tak tedy se vytáhlo do boje proti otázkovitosti těch nepěkných otázek, že jako nejsou otázkami a podobně. Ale víte, jak to v životě chodí. Jakmile proti něčemu bojujete, tak jen zdůrazníte, ba zveličíte význam toho, proti čemu bojujete. A znáte lidi, když je někde něco proti, hned si toho něčeho začnou hledět i ti, které by to jinak v životě nenapadlo. A nakonec se těmi nepěknými otázkami jako otázkami začali nepěkně zabývat i ti, kteří proti nim jakožto otázkám bojovali, a to byl extra malér. V téhle kritické situaci byl nasazen náš Kusejr. Byl vyzván, aby se s těmi nepěknými otázkami zabýval. A Kusejr se pustil do díla. Nepopíral, nevyvracel, nebojoval proti, jen s důkladností sobě vlastní o těch otázkách hovořil. A tak ty velké nepěkné otázky v krátké době rozmělnil na malé otázky, pak na ještě menší otázky a na docela prťavé otázečky, které už nebyly ani nepěkné, ani pěkné, které byly nijaké a pak už nikdo nevěděl, oč vlastně na začátku šlo, nikdo nevěděl, jak zněla otázka a jestli vůbec kdy nějaká otázka zněla. Tak Kusejr zlikvidoval díky svému talentu ty nepěkné otázky a všechno bylo zase pěkné. Jistě by to byl Kusejr dotáhl hodně vysoko, nepotkat ho předčasně to neštěstí. Na jedné takové besedě někdo Kusejra vyzval, aby řekl taky něco o sobě. Kusejr, že ano. A jak jeho hovor plynul, Kusejr se jim před očima ztrácel, rozmělňoval a než se kdo vzpamatoval, zmizel a zmlkl docela. Jen vzduchem se rozvířily miliardy mikrokusejrů a od těch dob jsou stále ve vzduchu. Stále s námi a v nás. Jojo, Kusejr.
1: Rádio jich cymbálka.
2: U bagážů měli kozu. Pěkná kozina jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jedné od dňa oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se s takovou ledačinu prodat. A staři si ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali jistý boční za skopanic. Když ju ale začali obelědat z připomínku, že na ní koža visí jak fjertůšek na hambálku, stařiček se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
3: A bočnico, moc nad kozu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertůšek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlinářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná pokozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína. Pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, nebo po ní nic není. Vyber si, to je jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No tož vidíš, když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, tož stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uskla baba čarodenica, či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na mou dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažerat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš hore kotama. Lestí má už čilkaj hřebík v sobě. Tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušijí tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomuty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. Proč to ještě chceš? Když to tak vezneš z vršku důle a od spodka navrch, no kruci boční, co víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tém.
4: Boční sasa už nezmohli ani na slovo a hledě vybůlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařiček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní ubrali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváněli na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí. Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož mi vidím celý svět. Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili.
3: Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do těch očenek, ale si v nich uhlédneš kozu se zlomeným rohem, řekni mi o ní, je moja.
4: Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani míš. Ale učili odkrácí z vrchu jakési divné zamečání. Zvíhli hlavu hore a ostali jak přibití. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ju vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevísala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali jí podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli u domu jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
3: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači, a i ke galánovi.

Povídka starého kriminálníka. Honit zloděje, řekl pan Jandera, spisovatel, to známe. Ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl. Abyste věděli, co se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrom, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl. 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít, od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všecko zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád. To jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když jsem potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiát a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradená. Já vím, povídá ten kritik. To je z Mopasanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickense, Danuncia, Tisíce a jedné noci, Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Rosegera, Raymonda a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub. To nic není, pravil od chrchláve je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát francefus, křížový mariáž a boží požehnání, taky zvaný gotýsek. On byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2. Jak poví a butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí 1 člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce skrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlape, řekni, koho zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, kteří byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci. Ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biažus Gastrogiovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho. Ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi a dost. Jinak jen volal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tyhle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže. Tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce.
Prosím vás, já nevím, jak se to tak může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být corpus delicti. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpíkal svůj smrtelný hřích. I porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenuj nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko, a já odpřisáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozorce mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jakže by tam neměli takového hodného vraha? Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti. Že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz, z něho ten páter taky víc nic nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpíkanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident. Mordiano, když ten Marko chce mermomoci viset, dejme mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenéle, jak tam našli tu zabitou bábu. Víte, to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady. Když ten Marko chce být odsouzen, tak mu může být jedno zač. A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil: ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, taky neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co? Řekli tomu žalářníkovi. Udělejte to nějak tak, aby mohl utéct. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokane Maledetto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte, od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých. Ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív. A on vám dělal takový kravál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi. Ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy. Když se nechceš přiznat, koho jsi zabil, tak my tě ty bandito jeden odtud vyhodíme. Jdi si k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své celý oběsil.
Poslouchejte, on ten páter Sic říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, věřte mě, že ten Markov té celé strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků, dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc, pro přečin za dva nebo za tři dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jak si ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zabírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpipoldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to páni povídal ten dozorce v Palermu. A kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku. Tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář a jak jsem později slyšel, došel tam

Zavřel mě do té Markovy cely. Perbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mě ten dozorce zavolal a povídá. Tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jak dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? 3 neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavou a povídá. Vy Češi musíte být strašní neznabozi nebo kacíři. Je to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Marková cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili, koho chtěli, neobrátil se ani dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval. No dočista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Pro krinda pána to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si co si. Já jsem jenom krčil rameny. To pak jsem za to mohl, no ne. Tak mě dali aspoň 3 dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti, neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech. Co to má znamenat? To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadí těs, řekl nám pak ještě bledý.

0: Představte si, soudruzi, synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korun a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý, až odporný, zdá se, že i páchne, ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos a navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolá otec, a nervózně ryl do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal? Zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, upěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z Macochy do Rakous omylem prokopal a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistu ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Diba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo, a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Diba.
1: Dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli, a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohl uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Bane, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásný. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vletl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťok utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Z Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, bubeňoure.
0: Proč chci vést zanedbanou mládež? Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v černé pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodkyně našol. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byly. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lysenka, nežebrat. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů 1. místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, Když vítr bě do plache, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout. Sulika, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra a jiné. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10. dopoledne ve veselém pásmu se rošoupnout. A útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal bl bl bl bl a na okolní svět zapomenul. Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám. Jak jsme přechovávali bělogvardějce? Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare. Pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore? Napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost? Komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let gubernii a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on, lenoch, jí moje jídlo, používá mé mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval. Cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. A Stapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jehož píchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeče. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl 0,5 metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez říms, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na kraj města a člověk zírá. Domky jako ze škatulky, modrá střídá rudou, mnoho domů má i všechny čtyři stěny, ba i dveře drží přibližně na svém místě. A kdo by snad ještě reptal a město naše haněl, i jedovatou slinou závisti chtěl je umokřit, toho vemte soudruzi za ruku a zaveďte k domkům, jichž obyvatelé společnou rukou se chopili a na zeď hřeby podkováky cedulku přibili. Dům jest ve společné péči nájemníků. A o této věci bych vás chtěl, občané, vy, kteří cedulky podobné dosud na svých domech nemáte, a obézní domovnici vrbovým koštětem umolousané schody hrubě ometat necháte, instruovat. Náš dům, pěkný, třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme mu trochu domluvili. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchlího vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, i zásob ve spíži okusili a v květinové zahradě gorodkové hřiště splanírovali. Domovního důvěrníka řádně zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm procvičili. Zdálo by se, že je všechno v pořádku. Z průčelí domu sundali jsme nápis Eliška, jméno to na Bobovi Milky, a nahradili zvučným přízviskem Ukrajina. Na chodbách objevily se tříbarevné reprodukce z Tretiakovské galerie a v koutě ikona širokým úsměvem vítala příchozího. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka, která nahlodávala kolektivní soužití našeho domu. Ikonu odmítala oprašovat a o Ukrajině, obilnici Evropy, se také vyjadřovala nelichotivě. Když jsme ji sabotérku přizvali na schůzi, zasmála se sojčím smíchem a domovního důvěrníka prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože důvěrník chodí bos i do divadla. Také s požární hlídkou nevycházela domovnice nejlépe. Na půdě schválně kouřila tlustý doutník a když velitel hlídky, textilák Vaník, vyhlásil zmatený poplach v domnění, že červený kohout na střeše sedí, ryčně se mu vysmála slovy: doběhla jsem tě, socane. Naše trpělivost nese hodně, ale když jsme poznali, že kliky členů Svazu Československo-sovětského přátelství pomazané něčím velmi ošklivým, to je trusem, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Domovní důvěrník nejprve, jak jsme se na schůzi veřejným hlasováním usnesli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto: soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Soudruh Leoš Oranice, kterému jsme v odbočce přátel přezdívali pro občasné úderné rýmy proti buržoustům Majakovsky, důvěrníku verš považoval za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou: Baba Jaga, adin chuj, vybrosím jeho zavtra v gnuj. Na zítří však Oranice, kterého přečujovou nezachránila ani trefná přezdívka, našli obyvatelé domu u půdičky tak ošklivě pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš a domem se šířil intenzivní pach stáje. Ihned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, jinak barový gigolo a flákač. A ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji gigolo Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak, rovněž rudý, i když ne už tak intenzivně. Nejlepší pracovnice bloku. Doufal totiž, propagandista náš jeden šikovný, že babice, známá přisluhovačka Mamonu, netající se hlasitým poslechem hlasu Ameriky a štvavých žvástů svobodné Evropy, zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky rudého praporečku zihla a slza dojetí zalila skleněné oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mi dát peníz, může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás. Jsem proletářka. Říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství socialismu a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem udržoval zadní vrátka stále otevřená. Ale teď je zavřu. Joj, dojemná to byla schůze. Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky. Jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a přišel čas usnesení. Peškův jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo popisné 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali. Hurá, zakřičeli jsme a pak znovu začala zábava. Papacha byla bezedná, nožka létala výš a výš, Taras Bulba zavonil pokojem a všichni jsme byli jedna ruka. Kolem 2 hodiny ranní jsme se rozcházeli do svých bytů. Nechtělo se nám, ale ráno na nás čekali stroje továren, rolety obchodu a na Berjeva, Rasíka, zatoulaní psi, kteří už se dlouho toulali a bylo nutno je sebrat. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně. Ale zanedlouho vyskytly se problémy. U dveří se na nás sice smála cedulka o společné péči nájemníků, ale na chodbách bylo bláta jak na návsi. V oknech se usadil pavouk křižák a potkan brouzdal po sklepě nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice od 3 schody v pondělí, Peška v úterý, Berje ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se dělily další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otevírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná údržba. První se z domu vystěhoval Berje. Jsa původu kočovného nedělalo mu to obtíže. 2 peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, skaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štěcem znaky smolil, vydali jsme se s Prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo ji s rozbřeskem uctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dní žen hodnotný dárek do připravené nůše neuloží, ten kliku svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.

jak jsem se zúčastnil kulturního školení. Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku, žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihá. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vymlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výče blihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář.
Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do prašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci. Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože si doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostiárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž ve jména. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona. Odpoledne nemám čas. Čeká mě ve jména masáž. On. Zas. Zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona. Miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kidej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na vemeně. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu.
My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapijte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává. Kouzlo životopisu. Dosáhnuv věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou. Ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci.
Práce máme dost, soudruhu. Nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl: tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem: moje životní strádání zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovi lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Prou. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z Dratví. Ale co dělat? Kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné, a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého otce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu: děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil.
Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patří? Reakční domov mi vyčítá,

0: peněz mám dost.
1: Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21. zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetě. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že partaje mimo sklepní byty jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřiklý otec. Pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíku a vyšli předům. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem. Udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3. hodiny raní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstalo nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem a že otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarúry, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1 plus WC, to celé na druhou, zbudoval pas. Takže Šmauzová vycházejíc ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 48 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-Sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchodce skutečně

0: otevřel, ale i kozácká šable byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť i cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky, a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají dva kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky. Jsem se stal nezaměstnaným. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady Šmitec vzadu.
1: No ale na co Smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet Šmitec.
1: No ale na co Smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady Šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohleto?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je mladě.
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: to
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto